Je nedźela a tuž mamy dźensa za so dosć a nadosć poskytku zała se naše protičce stejo. Tak například dźensa v muzeju v běhu svojich staviznů je serbský lud všako přečelské styky s druhými slovanskými ludami pěstoval. Tute lidstotky důle vlivy jsou tež v zbírkách Serbského muzea svoje slidy zaostajli. Na vosebite věděně k tomu, že dženca přeprošení serbskorečné věděně započně so pěčich. Drježdanscu kapelnicu vůduje dženca na předvečeru patronátnoho dňa Budinské tachanské církve svatého Petra. Večer šestčich tachanské církvi než po duchu neje hučby. No ja si myslím, tam bude rejne kvotno. A tež jutce zase na svedženiu svatého Petra a Paula potom bude na samstnem místne Božná mša a to dživečich, kotruž drježdanscu kapelnicu voprobia. Svědčenský džin skvádnostně 275-letného jubilea bratrovské jednoty malým Vělkově svědča dženca a to nitko již od dopodňa se svojbnými kemšemi přizamkně se potom nedom zromadně v oběd a od připodňa jeny je svědčenský přednošk doktor Lubine Malinkově a potom od dvěma dživadvou představeně za cevu svojbu. A my ve věci k nás nosy je heslo popodňa žorno sykách. Serbská komorná filharmonia raje svalné tvorby ja,

No ja si myslu, zo triedžens hatich tež nechtu škuli z vas doho da skoči při tutych temperaturach. Ale tu hišče raz kečbu vupraju. Na Lipenic budeskim s piatym jezore znajmenšanic tam, že še voda kitro zelena. Tam sú menice vokomikne za so silne rozmnožene de modre mokrice nimsce blaualgen. Strotnický zariad varnuje, so môže bakterie vo sebe bola džiči a jara senzibelných vo sebo strotnické čerže zavinovač. Tohodla sa doporuča, zo so tupvilu nichtu na blakách z jara zelenej vodu nekupa. Tamne voľnočasné poskytky pri jezoru, kaž v poštine Čomo, minigolf alebo Krosnovanský park sú pak dále votorené. A vy že slyšíte pozadku titul skupiny Janka Hanka Krabat. Vo poviesti Krabata rozpravia nám nedom Bettina Wenderotová, stavizna vo Krabače, šako mi ešte včera z Vykúriavie samoty premiéru.

0: Všemožné zariadovania a svedenia sú so konstitúdenia hocete dla odprajli, nic pak premiéra staví znovu krabače v Kurjavie samoty, včera večer čo nám kumcu. Pône dvo ľudí, derie přijotované zariadová a Bettina Wenderotová s mikrofonom vo srič publikuma.
1: Jako cíči kruč gong nad krabatu mnom zaklinči a pomohu boboline na tribunách vomielkne, pokaza termometr hišče nešto nad 33 stopňu Celsiusa. Vúbše daty dom, tu a tam vešľuje si publikum s programovým zešiukom čop v boveto dome zvoča, to lači, kýž sú žádny zastupný listčík za predstajenie dostali, chcieť a tež pri tropických temperatúrach predstajenie doživiť. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatovie stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom naurota pokročoval, raja lica netko cíči džel cyklusa Kurjavie samoty. Pisanych v obrazach zahají so scenéria s vesový domkovanku a serbským spevom. Vosrieč serbskie germuše pak zivitaj so naraz mystiskej v osobie, pumpot a lesna vôľava dževana. S pomocou čornie kmotru a čorného mynka spýtaja čmoje moci krabata z pravého puča vodviesť. Přitom odmienia so efekty spísaný kúriavu, voňostrojom a akustickými elementami. A tež te abo tamne serbske zvovo na jivišču zaslyšiš. Přestavce je skvadnosť, so po rynkach přiladovariu rozladovač. Oni sú zžela dlie, hač dve hodžine jizby nasozali, zžela pak miachu tež kročí puč ze serbskych sú. Mez nimi Veronika Kalinučce na zmanželským.
2: Ja som druhý raz lieca tu a hej, my so, dokud som mi loni takára ľubosť si sa zase obšedezala si s mojim mužom ju doječ a však ja tiež tu spiváku, tu Hanku znajú a ište je na příčina jac.
1: Dobrú příčinu so do čorného kumca podač mieše tiež skupina vesného tvorstva domizna, kýž lieca krabatovú staviznu ze žninský kronu z Krosčic podpiera.
3: Dokáž naša krona, kde sú našu kronu trebali, a da sme mu krátky dostali od nich.
4: Bovazno tu ja, tu ešte raz sem, ale na predstajenú prvný raz. To nie je špatné, ale my sa kus jara kúri.
3: Jara to spiel ľubia a to texte dešen. To môže poskať, lebo jen ten text svoši ľudia, tak už češko, ale to spiel som jara ľubia.
5: My sa poprám ľubi, so ne ono sa spiel, ja, to spiel. To ten nie je tak bolo. To nie je to sask. Chrono sask je to vončíš, bo to by kustajke napiate viec.
4: A ten co ambiente je, když on je to raja, to je ošo dostojne hotovo odbavo. No, když je to započatky na to se musli s tej muslu so noseť, je uništo natvarič a nikdy je to tak dohotvane vidí. To máš on je nevočko.
1: Spočatky krabatových rúb pod hovým nebiom šako sahaja hižo do leta 2012. Tedy biehač do leta 2023 externá agentúra za vúhotovanie špektákla pod hovým nebiom zamovita. Od 2024 naveduje kultúrne centrum krabatových mn režii modého návodu Antona Fuchsa staviznú o krabače. Keď rekne von po predstajeniu, je so tiež lica špagát rádiu. Špagát mes profiemi a 70 lajkami, mes džičimi, šuleriemi, hač kvomienkariam, najstarša rajaka zeuse je 80 let, nemoča 8. A špagát mes serbskými a nemskými elementami. Anton Fuchs.
6: Gabriela Linak unterstützt uns sehr gut bei der Phonetik und auch bei der Aussprache. Auch für die CD hört sie extra nochmal rein, bevor wir es sozusagen ins Presswerk geben. Und wir haben natürlich auch die Unterstützung von den ganzen Brauchtumsgruppe Schwarzkolm, Krabat e.V., die uns dort auch bei den Sorbischen, was die Trachten angeht, aber auch dort Aussprache oder Tradition noch zusätzlich für, weil nicht alle, gerade die Schauspieler, die kommen ja aus München, Berlin, Dresden, wo auch immer, die nicht alle Berührungspunkte schon mit dem Sorbischen hatten.
1: tak su čera najebač hocych temperaturu, šice dvimaj rečomaj svoje mysle dere riadovali a na jevišu před krásnej mynskej kulisu pokazali, što venichci. Jedna z přiladováku, kotraž so kužde lito na krabata veseli, je rozsvita Kleinmanua z Rakec.
7: Ni cíle započátka znanovo cejčo raza podľavo tak. My se poprám šo ľubi také. My se tiež ľubi nekie moje dlázo. Ja se opetoval, da na tribína, to nešo zomožate, to dere sobu, to nešo doživiť. Preto sú jen ešte blíta dlhéka boli si započátku, kde se prudku sejčo, musíme s Božom, máme prudku. Ale zade pa nese veľa víča rúde. No, a nekaj tá tribína, to je rejna, to je zade popravče veľa víča.
1: Najviace predstajenju je šako hižo od naleča sem vupšedate. Kaž reka na homepage zariaduvarja, pak dživaja stajne na tom miestna na tribúnach ište optimirovač a dalše kontingente stvorič. Tak zo so vupvači tola ište raz na homepage krabatúho mňa poladač. Klitu chceďa cyklus potom ze štvrtým džilom na koncu je viečnosť zakončiť.
0: Bettina Wenderotova je potekým vo čerovšej premiérie letušie stavizny vo Krabače rozpravjava. Kožde leto vopeta dživadlo spektakl pod tvojom nebjom na 20,000 ľudí. Hač to 19. júlia leca raja a nekotre jednotlivé tikety tam samo ešte maja.

pomerbo lubi pracja a lubi sotre. Słowo mir znajeme šice hižo z časa svojeho džičatstva. Za mnie bije mir doło niż to cyl normalneho. Jako džičo a morostne se myslach, so wotmivaja so wujne a češke krize jeno štaloko preč. Mijach začuče, so tajke ništo ani Europu, ani mir vosobinsce nepotrechi. Vobladovach vele biblijske texte abo stajne modlitve vo mir, jako ništo, što iš luči predavših časov nastupaše. Myslach se, so bychu so mechanisme sjednočenych narodov a ich vistotneje rade voto postarali, so wujne, doskunčne, zajšvosči přisvušeja. Smirlevej revoluciju ve vukotnej Europje a se sypnjenjom komunistiskih režimov zdaše so tuta nadja vopravče krutko před svopravdženjom. Dženca vime, so neje mir samo zrozumlive. Tež ve Europje su zaso wujne a voprunjenja. V Nimske su svade a pačenja nastali, kotrež mnoze ludžo prede vočakovali nebychu. Teotla skutkuja biblijske texte a stare spive vo pšeču zamirom tukvilu zaso jaro aktualne. Jezus pak tež svjate Pavu a druze japoštojo vedžachu, so vopravčite mir vodsamo nenastanje. Vierjachu, so kujšte čvojek, nutskone nemir ve sebi nosem. Často mysliš najbrede na sebje samoho, a chceš svujske zajime přesadžič. Tyž čuješ so nadpadnjene, abo nespravne vopkadžane, muže z teho svada roženje, abo samo namuc nastač. Japoštol Pavo by praju, so nemůže vopravčite a trajne mir jeničce přes čvoječe ideje, abo dobre vodpolade nastač. Stavisne po jeho minjenju pokazuja, so trije se ludžo hižo doo mir žadaja, ale přijušim přeco zaso vujne a konflikte nastavaja. Sviate Pavu viri, so dirbi so mir najprede ve vutropje, kujiš toho jednotlivoho čvoveka započeč. Tajki nutskone mir, přes víru do Jezusa Kristusa nastava. A když so čvovek s tutim mirom napelni, může jun tež trujim dale dač. Tehotla máš Boha v modlitvě vo mir prosič a jeho čakonje přiuzač. Z tute je přičine písa Japošto Pavu pône nádžije křesča nám v Rómě takle. Nepváče nikomu svusč ze svusču. Starajče so o to, štož je čestne předšimi ľudžimi. Jeli mužno, kelkož na vás záleží, mejče mír ze ušimi ľudžimi. Nedaj so převinič od svého, ale převin sve s dobrým. Sviate Pavo viri, so je to sve vopravčita muc. Vona ne pokazuje so jenož pola druhých ľudí, ale tež v kujištim čvojeku samým. Teotla dirbiš přeco zaso přečivo špatným myslám, hýdže, egoizme abo namucu vojovač. Runočasne nás sviate Pavo vuči, so dáva bo čvojekej muc so svemu spřečivječ a to dobre činič. A to nic jenož přes dobre kupvanje, ale dokež křesťan přes kšencu a víru do Jezusa Kristusa muc dobuđe. Rozsudne je, so vime a virime, bo nas lubuje a přijuza tajce kajš smy. Štož čuje so od Boha přijuzate, muže tež druhých ľudí lušo akceptovač a respektovač. Jako křesčenjo so modlime, so Bože kráľestvo mir přinese. Tute kráľestvo nenastanje přes namuc, ale když přeco viace ľudí do svojej vutrobe Boži mir přivozmiem.
Amen.

Modlime sa. Božo, naš vumušniko, ty vopnoviš a vodžiš kšesčanstvo přes svojho ducha. Spoš nam duchovnu muc, so bychme tebi ve vopstajnej virje a poslušnosti služili a tak tvoj zakujen dopjelnili. Přes Jezusa Kristusa, našeho knieza, kiš je s tobu a se svjatým duchom žive a knieži, od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svanuj vás všeho mocne a smilne Bo, vůdc a syn a svatý duch.

0: Ake perfekt nemoliertschu, svuša vezo tiješ beach tura.
1: Zatkula.
2: Prinje dve staci z tej sožno minovoj, s tým je naša beach tura Zatkule potek im úspešne zabežala. Modro-červená bila, to nie je jenož moto, když naša ubranka za bulom honi, tež na CČ staci v Nebelčicach veselíme so na váš outfit našich serbských barbách, kež předso zetkáme so 17 hodin cíceči, s dubkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zdar!
1: Zatkula!
3: Nic zábeč!
4: Jutce večo!

0: No, když se podle vás příchodný raz konc týdne věl se něco stává, potom nám to prajče.
1: Što se podle vás hýba? Nádžijomně nic je než čisto. Kdy se podle vás věl se gmeně, v osadě a v doastle svědčí? My jsme rádi z vůlky žicu a mikrofonom podle. Zčelče nám prošu svoje termíny.
0: No a celé praktice vypadá to tak, co namakače na našej app MDR Serbia abo tiež na našej internetnej stronie vodkaz, ktorý tiež tak reka, zčelče nám svoje termíny tam jenom cesty. Klikčo tam na modré podkvačené zvúčko Dule a potom vočiní sa hižo náš kontaktný formulár. Podobne, kaž najedši jen tiež hižo z gratulácijského formulára abo dež činiče pola hodančku a tak dále sobou. Tam potom informácie k zaredovaniu abo termíne podače a my vieme, kde sa so dže, što v Serbach stáva.

0: HBB. Царский программ. Царский программ. Царский
1: программ. Vítaj šo. Hopší mikrofón je Jordiana Šicová za vás. Ljube postro do Bodišina tamnym kolegam vod MDR. Hožo dale v dolnus haskerice, a to z regionalnego studia RBB v Hožebosu. Gaš, vam to vedro jo ninto radne bremje, s čo plamjo a před vašim radijom na pšaue mestnje. Vrda jo žinca tema dlejšego pšinoska Sebastiana Elikovskiego Winklera. Vrn jo se zabirao z vesetnym aspektom vožiskih vrdu, obgospodarjenje a oplivanje vrdu jo jogo tema. Kulna muzika bieže k tomu v našej rubrice Muzika tyženja kudnju namornika. My gledamy žinca na miesto Hožebus, a to serske tam. Co jo se w zachadnym lieše na serskim polu nažiwało abo zmieniło? To stoj w rozpšauje serskie zagronitie miesta Anna Kosacojc-Kozelua, a my tam poglednjome. Nasz kolumnist Bernd Pitkunings rozmyslujo wo aktualnym pšašanju finansirowania wytwardowańskiego zawieszczenia. Povesči a bože słowo žinca nefilujo te a net na zachopienku mogu žiši se vjaseliš na drogovanje přes svět muzikovych instrumentu. Nešetne flete su ho žinca svišaš. Potakem, my máme viele prítk a nečo los. Dobre žijen, ljube žiši, to jo rednje, až nesčo zabeli na naš muzikovo postro. Ten ga jo Sebastian Elikovski Winkler zase pšigatoval ekstra za vas. A vo kaki instrument pojžo ten raz?
2: To jo južo nieco magiskego na tych sukach. Žinca zabieramy se s flejtami. Veni sušajú k nej starším muzikovým instrumentam. Tak pominione kešťové flejty sú ľuži getovali južo pšet 40 000 letami. To sú uzgenili pši sližiniach. A živali sú je, jo pšau je s kešti. Ale teke z rogou zvieratou. Flejty sú byli a také žinca sú znaté šúži na sveše. V Európe sú vesebne zájemné flejtové instrumenty v Slovakskej. Nevecej znatá jo fujara. Při muzicírovaniu žaržo fujaru vertikálne. Vena mežo byš dujka až do 1,7 metra. Kaž kerc na nej grajo, sega vena uše jogo głowy. Úzokosť tóna zmienia sa přes žierky v rorie. S nimi gerc roru přikrotcujo abo pedlešujo. A tón je pen uši abo niši. Celo inac funkcionirujo tak pominjona panova flejta. Přitom zestajajú red flejtových rorov jednu při druge. Kužda rora má drugu úzokosť tóna. Nejúšo tóny přijdu z krotkej rory, nejdvímši zvuky dajo dlejša rora. To groni, gaž což graš jednu melodiju, petom musíš panovu flejtu stavne obrašaš tam a zas. Fujara má jednu roru a panova flejta viecej. To pak ješo jedno na flejtach grajome přecej z gubu. Lec rovnož pešťo gara sobu do Ázie. Tak klínci nosová flejta. Jo, napřádu na tej flejši grajú s nosom. Také instrumenty grajú na kúpach oceánskej, ale také na Filipínach, v Malajzii a indonézijskej. V predpôdňovej Americe užívajú nosovú fletu ketuanu z baňave. V druhých krajach sú instrumenty z dreva, bambusa alebo samo z metala. Nosové flety sú šako veľké a majú šaké formy, zatím vedkú sú. A to je ešte viacej nevšedné. Tak klínce dvejna fleta. Také gašto klínce kaž dva instrumenta, což slyšišo grajo jeden muzikár sam. Dvejna fleta má dvě rorie. Vymegali groniš to z tej dva instrumenta ve jednom. To velicne na tom jo, až mežoš tak graš dvě melodii

0: O tom, jo ten tyžin informirowała Zagornita za serske nastupnosti miesta Hošebus, Anna Kosacoic-Kozelová we miestčanskim parlamentu we svoje letnej rozpšavje. Kupanje ma tam nevětše místno, ulicujo můj kolega Gregor Klim.
1: Anna Kosacoic-Kozelová uzvignio šake pozitivne. Předešim to zavěženje serskego ceptarskego studioma na Bramborskej technickej univerzite.
2: Se vě, tam so vegin velich luži, předešim teke na krajnej runinje, pracovali za to, ale teke od boka města jsme mi šikne zgromane velkin za to pracovali až to přížo a z také měl to také sobou jen hožovský úspěch. A k tomu my jsme dali tak náš stipendium za studium, aber za studium v formě ještě raz polepšili, tam se změnici tomu, až to laště, že o to pracovaš. Jo. O ten stipendium a já vegin mego jáno za to ještě raz vábíš ho, až přesím také abituriente, abo luže kenšce, kše jan studium zgotovaš, abo jan dale kupvanske studium gotovaš, až procioš ovo naš stipendium našego mjesta.
1: Konkretnje jo nento možno až teke studirujuce z Ukraja, napšikvac Českeje a Pelskeje se procioju v serski ceptarski studium mjesta. Nento musel teke mjesto studentov přivabiš. Kukubanju na mjestnje to kroni našich šulach jo teke njeco dodava.
2: Pozitivne jo teke až ten Hort kennt Sluschat die Sackladene Schule bei Brunschwick im Park. Als dann der Gepokschat zu ihr, als das erste Abschägen ihr.
1: Как то конкретнее углядать, то нео Анна Косацоиц-Козелова гонива, шула пши Брунчиковым парку, ца уши того завязч сэрщину ако фах, по нашем напшашанию пши шули а статным шульским амше питаю пак дали цептаку а цептарья, место сожицы там витай шулу. То ё теке пшедвижоне, але стой або паднё зэ сэрскими цептарьями, крони нам вьетник шульского амта Уве Мада. Wetpowiedne obsamknienie szulskeje konferencje teke iści nie dajo, šim ważnie jo aż majo ukniki szansu chojżiś do jadnočkeje zakładneje witej szule miesta do ludki szule we Žilově.
2: We Žilovskej zakladnej szule, ludki szule, oni teke popšom begi na to gledajo, tola majo tam caso starišie svoje obmyslenie mežeme, licvonoš nesme v tom šulskom obcerku té základní šuli. Tohle tam naše městno krigno štoglaš. My jsme ho serba a co to městno měš, ale nebydlíme ve Žiloje.
1: A to má také cenič s tím, a Žilojská šula je přemáva. Má přemáva rumov a notné peneze za novou tvar dali filuju. Srdu věco na zkromažení městčanského parlamenta je Kosacoic-Kozelová ještě věle věci týmu naspomněla, jak gleda věna dobší hoda.
2: To je tak južo žila ten stav žažaš ako jo. Gledok musme gledaš v našich šulach, v našich institucijach. Vašne teka až v ricne šule šo dali beži. Nic neho se ve až dali beži. Teke v Serskom muzeum je. To so přece proce za to dobre statkovaš.
0: Anna Kosacoic-Kozelová jo ten tyžin predstajiva svoju letnú rozpšavu ako zagronita za serske nastupnosti při Hošebuskom miestčanskom parlamente. Gregor Klim jo rozpšavio. Kaž, cožo sami hešči raz poglednúš do rozpšavy serskeje zagronite, na bokach kotbus.de jo zlinkovana.

0: Náš kolumnist Bernd Pitkunings rozmysluje ninto vo financirovaniu vytvarovanského zavestčenia a má tam jednu ideju.
1: V lieše 1907 a 1610 sú odporali v NDR stýli kšesťanské svieženie ako státne svieženie. Přes to sú až do konca NDR sobotu ako líche žen financirovali. Před 11 letami sú mimo v Zakskej v celej Nemskej pokutnú sriodu ako státne svežin odporali, aby přesto odvadovanské zavestčenie financirovali. Dokula sú experte na polu financirovania medicíne na to zabili, do toho to přelíci štáž, máme nento svežin minie, ale odvadovanské zavestčenie jo kamse. Aby jo dalej financirovali, sú samské ako tencasné experte se nento miaze drugim vumyslili, až deje lúži mimo žiši väčšie přínosk za chorobné zavestčenie zapašiš, napríklad ja. Na prednik let ugleda to múdre. Ktoga bužo nemského veterána, kenž za letami slepe ze vojne přižo, odvardovaš, kaž von žeši njama. Žeši drugih luži. Ale kušte tolar ma dva boka. Be přihože budu se žeši drugih vo mňo a vojnskih veteránov staraš, joli to se trefijo ze sjech life balanceom. Njento pak nalipiju žeši drugih luži nalipki kopajncovih mustvo na vopradne tofle a pokazovajnske tofle za pun a vodu. Se s tem sporaju luži do čahote a nalipki vodporaš plaši cas a pjenjeze. Druge vomazaju ščene ze s parolami ako FCE, Maxim Tžit, abo cestosťo vúraz potvocovania. Si vie, to nenapíšu serbsky. Materiálna škoda přes to kriklovanie žo do miliónu. Ja nemám žiši, kotareš dú dla gnivosti mimo šulského odzamknenia do živinia, abo přestajú ze studiumom. Kažkúšte vie, jo kupovanie v Nemskej teke na univerzitách darmo, dokuláš jo přes danky zapášone, tež přes danky lúži mimo svojich žiši. Nemám takých, kenž sú žena noc se s internetom zviezané, aby se pornofilmy ogledali, drugich mobovali, abo banálnosti do šmaratka smartfona povídali. Za to šikno jo milina trebna a jo togodla na škodu přichodných generácií. A na koncu nemám žiši, kotareš svojim žišam nedávajú dosť sociálnych kompetencov, ako spúšobnosť, pilnosť, dovieru, přijaznosť, respekt pred ľužimi a živom a cestčonosť pred prírodu. Za integráciu takých sociálne přenerožených žiši sociál verwahrloste Kinder zapłaszio teke ja ze svojimi dankami sociálnych živašerio a psychologu. Togodla, ja vižim to tak. Luže, kenž žiši njamaju, ne by dejali väčšie přinosk za financirovanie odvadovanského zavestčenia zapłaszíš, ale menšie přinosk. Dokuláš žiši, kenž nesú houžive, nemogu ho žednú škodu a za nemský štát žedne pieniaze abo sociálne koste nenaporáš. Mením, až som sa togodla prémiu zaslúžil abo přidatný svežink.
0: Tak to víži náš kolumnist Bernd Pitkunings. Svyšiš o jogos kolumnu za miasec zase v našom programie.

Ja som bol Lode Golds, a ga švíska veda jo byla, a pšina si ja som taký auskýbal při tie ryky bydlil, smogu je peňo gnala ta veda přes tie dame, a peň nisom do šulieš, dľa toho nisom prišiel duj, taký dvetský škodný nisom mier.

0: Nětka jim, že Navlícka veda tak nepřížo, a ten jazo v Bezinči, tyke vili vedu vedzejo juž, a jim ten notum fluta, to jo jim ten tabla, ta vlícka veda se neštoujo, ve teoriky a žod do to kanála nuč. Bezinči ga jo, ja ne, čižas, ja kilometra je vetnas, jo to. To jo kynclih jazo, tyke jo. A ja som si tie bitrivy zachopil, a pen sme ešte bomby tam púšťali, že už nejazo je od pen bež. Ten jo se chopil tvojš 1959, 60, jo. To jo bylo také vilická hilfe tej, tej vilický vedu. Tam jo bylo rum došť a došť najšpiej. Ale až jo bylo vilie dešťa, a vili snega zemi, ga pen ni tike dosago, pen jo ta veda přišla do rieky a pen jo se u baku a smogi vili zalalo. Da přeste dame ve tie rieky jo ganja dujih jo, na te luki a pobjenulo šekno. A ta šosija ved baku až do smogu z lesto kanala a šku smogu cu jo bi pen mi taj spes vedi ta štaca. Jo, až je bila vícka veda. Tam sú byli tíke roli přes tú štásu, ale to ni dosegalo, to jo štaujo, a ta veda je opäť im přes tú štásu gnala. To je ten, ten jaden bloz byl, jo, viec ni bylo. A peň jo, pesiv ten notum fluta odoje tvojo, negľa to, a ten jazo to ni všetko dosegalo.
1: Přetvar Dolné Jůžice do stabilnije, rezilientnije vedneje krajine jo centralne nadavk do přichoda. Šakorake projekty pitaju za rozvězanjami pet drugimi umjenjenjami. Přikład jo uživanje starih groblov za vedpuštjenje vedenjento za revitalizaciju mokših stron. Mnogo z tih strukturov vedvežujo spadki šak přemalsnje. Přešivo tomu statkuju s kumšnimi gašenjami. Tak smijo vegetacija v přihoze došć vede. Inovacijska živarnja Wasserlandschaft Lausitz jo zvijesk Technijske univerzite Hešipus Zujkomerov, Wasserklaster Lausitz e.V. a drugih. Ou deje uživaš vjedu za zanirovanje gernistva, aby mjazdi drugim pelepšili vedne gospodarjenje krajine. Vedo gospodarstvo Užice stoji v pšiducih letach pšet žednimi upominanjami. Ubežovanje v najlepše rozvizanje jo se rovno akle zahopilo.

Vo vodové gospodárstvo a vetvardovanie vede još vo ve vesemým žielu našoho rieda Vúžiske vede jazore, reki a čugi. Alfred Kjacmarik a Jürgen Balak ste byli rozkranjanské partnerja a casové znanka. Vene ste proveževe vo svojom žiele a naskonjenjach při melioracii vodneje krajiny.

Žijen namörniko na pěš a dvážastym juniju, jo był ten raz tema našeje muziki tyženja. Raz ob lieto, dej se na ten part pokazáš na to živo namörniko a vožoniko. My sme to žink za žink převažovali s pasujúcimi spivami. Na koncu slyšíme slovakskú band Vidiek. V nás humorom obspivujú v svojom namornikojskom spivuje romantickú bildu namornika. Gaš ropa na tvojom cole se nezgubio, a tebie přesledujú živná sen. Gaš tvoje muske co moce vetebiraju, teke gaš se byl corajušči muntane. Gaš se sám, pojš k nám, buš s námi gromadu, my sme spivajú

a jušio serski program zažinca mimo. Víče desi skońcne zase ochvožíš. Pensme zase za vás tu s frušným programom. My rozpšavíjome, co majú absolvente letosnego Zoria projekta predk. Lec jich dalčna droga dali zvezana jostym serským. Nintogaž sú úspešne absolvirovali svoj recný kurs. A my chceme vás napnete ceniš na ten veliký umiovský projekt Lausitziade. Kenš přidúce týždeň pětk svoju premiéru svieši. Anna Zachariasovec ulicujo nám, co bužo tam šo serského pedla. Tošo vám víče prezentirujo moja kolegoka Anja Kochojc-Švárcová. Ja som Diana Šecová, ja se nento rozšognujom. Gledaj šo nase a na vašich susedu a mišo se derje.